starsza, panu śpimy już. Ich ja masz tu tu senare tuż. Ich ja masz tu przedmi już. Ich ja masz tu tu sypikus. Ich ja masz tu tu sypia już. Ich ja masz tu tu sklisikus.